0: Otvírajte bránu, bránu malovanú, však vám nesieme prekrásnu korunu. Prekrásnu korunu z hrozna upletenú a vám na památku od nás donesenú. Prekrásnu korunu z hrozna sme uvili a vám, gazda, pre radosť kvítim ozdobili. Koľko strapcu hrozna je v tejto korune, toľko sudu vína gazdovi a gazdine. Ej, veru, gazda náš, chystaj nám odomáš. Už sme dokončili, ej, vína by sme pili.
1: Ďakujem vám, chlapi, mladenci, ženy aj dzivčence, co ste poctivo robili v našem vinohradze. Kopali ste, rezali, pleli, vázali, špricovali, škrábali, obírali, v putnách znášali a tak sme sa šťastlivo od domáša dožili. Za túto korunu hrozná, aj za vaše slova vďačné, nech sa teda na odomáš plný sud vína načne.
2: Nech žije gazda a nalévaj
3: Putnárovi púlku husy, nech ho putné nezadusí.
4: A hajníkovi do rožku, aby lepší videl na mušku.
2: A obiračkám nalejte veselé, nech sa im hubenka preleje.
5: Prešárovi patrí hever, ale to pri víne slubuje, tému nevier.
6: A furmanovi fľašu vína, pri nej si ho najradši spíva.
1: Na zdraví vám všetkým.
7: Na zdraví.
3: Kto na zdraví vypije, dobre spraví.
8: Tak teda do dna.

0: padnął pan z koruny.
1: A gdzie zasz? Ale ja jego tam
2: szakrawęku.
1: Ale szakrawęku.
2: Ale szakrawęku.
1: Česko nenecháme pokradnout, ven musím je nechat něco aj na prešování.

v čin nalejte plné džbány a vypiť všetci až do dna, aby ste viedeli, že sme na obiračkách ve Vajnoroch lonejší víno pili. Na zdravie!

0: vlastníš?
1: No jo, no, tak to to máš.
0: Bože.
1: Pojďme umývat.
2: Na vodu. Tak. Ale dajte.
1: Je, a dobré.
2: Hore ti osku.
1: Tak. Hej. A pojďme.
3: Hej, štěvnici na rovni, vy dvě a dva, bum.
1: Hoj.
3: Vysi za vás a nohy, vy dvě a dva, bum.
1: Opa.
3: A to taká veliká, jako jedna motika. Vy dvě a dva, bum, bum, bum. Vy dvě a dva, bum.
1: Hop.
3: Nekupujte oriešky, vy dvě a dva, bum.
1: Hop.
3: Sto salem posmešky, vy dvě a dva, bum.
1: Hop.
3: Ale si kum halenu, máš za krvně spálenu. Vy dvě a dva, bum, bum, bum, vy dvě a dva, bum.
1: Hoj, hoj.
2: Dobrý.
1: Odbí ho.
2: Pravý místě.
1: Vonia.
2: Fúha. Tak tu máte víno.
1: Bolo by uhádám na karevoláku, aj zaspívať.
4: No, krsný tata, tu vašu.
5: Pohlaždí způsobem. Rozhodný.

nevím, co je so mnou, ale slabou paměť mám. Od jistého času stále něco zabúdam. Na vreckou ke spravím hravo, uzlíkou si pár. Začo paně nechápavo.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

dnes jsme přišli, uhádnitě. Pani, buďte chytrá, srdečně vás pozdravuje Agrokomplex Nitra.

srdečne blahoželáme aj Sabinke Pinkovej do Detvy. Dámy a páni, muzikanti, prosím tuž. Zlatým slávikom v druhej kategórii pre rok 2026 sa stáva, už som to dnes povedala, že západu ide karta Nina Paprčková z Bratislavy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ak ste už dlhšie nepočuli spievať Karla Zicha, Duo Bakara či Berca Baloga, tak práve teraz to napravíme. Príjemných 25 minút s ich pesničkami vám želá Vlado Franc.
2: Kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty. Kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvý